Asi normál, pojď si sedno. Se sedmo má je tapop, je tapop, močí mo sa, pojď si sedno. Ako mon má sem depej, paka pagety.